lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti.

0: Wysłuchali ste opowiadania Arkadia Averchenka Progres Ivanovovoj chvoroty. Protlumačil, čítal i pro rádio LMFM prehotovil Petro Medvíd.
1: To byl program z archivu Rádia LMFM.